Zvoní, než obohatují zvonité na stěch na maláka tazí semice. A kvůli při vás se slučí očistý to, to je ze všichni vás. Hej! Zabez zvíte! Yeah! No a... Samo v pravostném smyslu, ne? To je souvratno to. Než tebe zabí, jo. Fucking great warriors, and we thank you for it, all of you. Od Sylv, od semejstvu Bates. Čak, vidíme se, jak vůbec, aha, da. Tvá prčetka. Co jsou taká od The Sweet Trinity?